0: Relax.
1: Uvolněte se.
0: Very relax.
1: Úplně se uvolněte.
0: Lie down.
1: Ležíte na zádech.
0: Both legs straight.
1: Obě nohy jsou natažené.
0: Both legs together.
1: A nohy jsou u sebe.
0: Relax.
1: Uvolněte se.

0: Very soon, your legs will be go differing.
1: Tak velice brzy se vám uvolní nohy.
0: Therefore, do not lead God.
1: A brzy skončíme, takže se nepřikrývejte. Nemusíte se přikrývat.

0: Now both hands straight.
1: A obě ruce
0: like this.
1: Spažíme nahoru. Nad hlavu. Držíme se. Palce máme zaháknuté.
0: Both
1: thumbs are crossed.
0: Lie straight. Back.
1: Narovnáme yes. se.
0: Don't go out. Stay as long.
1: Tak a zůstaneme v tom vzpažení.

0: And go back.
1: A vrátíme ruce.
0: Legs together.
1: Nohy u sebe.
0: Or bring leg something like
1: a nebo si je můžete k sobě nějak přivázat.
0: Yeah. Again, one.
1: A ještě jednou spažíme.
0: Go straight and lie down and together.
1: A palcemi rukou se držíme, ruce u sebe.

0: Relax.
1: Uvolněte se.
0: Hey, don't go out. Only relax, very good.
1: Jenom se uvolňujeme, ale ve vzpažení.
0: And again bring loud.
1: A vrátíme ruce.
0: Relax.
1: A uvolníme se.
0: Again.
1: A ještě jednou. Vzpažíme. Thumbs hold one another.

0: Both legs straight.
1: Obě nohy jsou natažené.
0: And bring straight. Yes.
1: A dáme je nahoru.
0: Straight, only both.
1: Zvedneme natažené
0: legs.
1: Nohy nahoru. Jenom nohy.
0: Yes. Very nice.
1: Krásně to zacvičte.
0: Very straight.
1: Krásně propnuté nohy.
0: Hands inside.
1: A ruce podél těla.
0: And come down.
1: A jdeme zase dolů.
0: And straight the hands back side again.
1: A zase vzpažíme ruce nahoru.
0: Like before.
1: Tak jako jsme to dělali předtím, že se držíme palcemi.

0: Alzi.
1: Relax your hands from that side.
0: A ruce si uvolněte, paže si uvolněte.
1: Yeah. Yes, like this.
0: Tak, výborně.

0: both legs straight up.
1: Obě nohy zase zvedneme kolmo k zemi.
0: Legs.
1: Nohy teď zvedáme.

0: Again, both legs go down.
1: A zase obě nohy nahoru.
0: Very nicely stretched, very good.
1: Hezky very propnuté nice. A kolmo k zemi.
0: Legs down.
1: Takže nohy dolů.
0: Legs are not going out. Takže, legs go down.
1: Takže nohy dolů teďkon a spažíme.
0: Only the hands.
1: Takže.
0: Yes, like this.
1: Takže jenom máme vzpažené ruce teďkon.
0: Yes, very nice.
1: Krásně držíme se za palce, palcem je za sebe.
0: Yes.

0: be here as you are.
1: A zůstaňte v téhle pozici.
0: And very relax.
1: A uvolněte se.
0: Yes. Let your hands as it is now here. And both legs up.
1: A teď si připažíme. Ne, ruce si necháme ve vzpažení nahoře a zvedneme nohy.

0: And legs down.
1: A nohy dolů.
0: And hands upside.
1: A ruce podél těla.
0: Feel relax.
1: A procítíte to uvolnění.

0: both hands again back.
1: A obě ruce zase vzpažíme. Držíme se palcemi.

0: And both legs up.
1: A zvedneme obě nohy.
0: And now if you can.
1: A teď pokud to zvládnete.
0: Your hands and back up.
1: Tak si dejte ruce do.
0: Yes.
1: Chytněte
0: but
1: se.
0: That is down here.
1: Chytněte se rukama za nohy, ale hlava zůstává na podložce.
0: With both hands hold it. Yes. And foot. Yes, yes, yes, yes. If you can.
1: Pokud to zvládnete.
0: Yes.

0: Again, hands up, down.
1: A ruce zase do vzpažení na zem.
0: And both legs down.
1: A nohy dáme dolů.

0: And dig your legs. Your legs.
1: A nohy si dáme.
0: Yes, down.
1: Dolů.
0: And lie.
1: On stomach?
0: Yes.
1: A lie down on your stomach. Lehněte si na břicho.
0: Yeah. Very relaxed.
1: A uvolníme
0: se. Lie down. Relax.
1: Úplně se uvolníme.
0: Both legs.
1: Hands beside the body.
0: Relax.
1: Ruce podél těla, uvolníme si je.
0: Very nicely.
1: Hezky se uvolněte.

0: And down.
1: A dolů.
0: Again.
1: A ještě jednou.
0: Up, yeah.
1: Nahoru.
0: Very nice.
1: Krásně.

0: Your sin is there. Yes.
1: Tak ruce jsou na podložce, brada je na podložce.
0: Like relax. Yes.
1: A teď si nohy máme taky uvolněné teďkon.
0: Very nicely.
1: Krásně.
0: Again both legs go stand up.
1: A ještě jednou zvedneme obě nohy nahoru. Both legs up.
0: Legs together.
1: A
0: yes.
1: Nohy jsou u sebe.
0: Straight up as much as you can.
1: A zvedněte je tak, jak to dokážete.

0: both legs like up.
1: Obě nohy nahoru.
0: Yes. Bring in and with both legs hold the yes.
1: Takže pokrčíme si nohy v kolenou a chytneme se, zvedneme yes. nohy a chytneme se rukama za nohy, za zády. So your hands are holding your feet behind your back.
0: And we are going like this for little children, yeah?
1: And go in the front and in the back. A kolíbeme
0: five
1: se.
0: Five times.
1: Pětkrát.
0: So when you go one,
1: čili dopředu, dozadu,
0: two,
1: dopředu, dozadu,
0: tři, four,
1: čtyři,
0: five,
1: pět,
0: and relax.
1: A uvolníme se.

0: Again.
1: A ještě jednou.
0: Yes, and all. One, two,
1: jedna, dva,
0: tři, four,
1: čtyři,
0: five,
1: pět.
0: Very good.
1: Je to výborné.
0: Again.
1: A ještě jednou.
0: Five time, okay?
1: Pět kol.
0: One, two,
1: jedna, dva,
0: tři,
1: four, čtyři,
0: five,
1: pět,
0: six.
1: A uvolníme se.
0: Now, who can be the best?
1: A kdo bude nejlepší?
0: Okay?
1: Kdo to dá nejlépe?
0: I will not tell you. Only I will tell you now. And you will tell like this. How long you will be.
1: Takže jak dlouho zvládnete se takhle kolíbat?
0: Who will be the best till how is rolling?
1: Kdo se bude nejdéle kolébat?
0: Okay? Both legs.
1: Takže obě nohy.
0: And now I will tell you that you roll, okay? And how long you will can? Who will be best first?
1: Takže kdo to vydrží nejdéle cvičit?
0: So legs up exactly.
1: Nahoru.
0: One.
1: Jedna.
0: Two. Go ahead.
1: Dva. A pokračujte.
0: Who will be the best till still? Yes.
1: Tak kdo tady bude nejlepší?
0: Okay.

0: Good day to everybody.
1: Dobrý den všem.
0: We had this beautiful seminar, retreat.
1: Měli jsme tady krásný seminář.
0: In this beautiful holy place, Mahaprabhu Deep Satsang Foundation.
1: Na krásném místě v Mahaprabhujiho ashramu ve Střílkách.
0: And it's a beautiful atmosphere.
1: A je tady krásná atmosféra.
0: You were fortunate one.
1: Měli jste to štěstí.
0: And you were lucky that you had very good teachers.
1: Že jste měli velmi dobré učitele.
0: And we had many, many different activities.
1: A že tady probíhaly různé aktivity.
0: You were successful.
1: Byli jste úspěšní.
0: And looking forward to continue.
1: A těším se na pokračování.
0: Yoga in daily life is a complete system.
1: Yoga v denním životě je ucelený, kompletní systém.
0: Not only asanas and pranayams.
1: Nejsou to jenom asány a pranayama.
0: But there are many explanations.
1: Ale je tam také mnoho vysvětlení.
0: If you study allopathic medicine,
1: když studujete alopatické lékařství,
0: then you have to learn the language, what we call the Latin.
1: Tak se musíte naučit latinu.
0: It has nothing to do with some culture or religion.
1: Nesouvisí to s žádným náboženstvím nebo kulturou.
0: It is a Greek language.
1: Je to řecký jazyk.
0: Connected to it.
1: Řečtina je s tím spojená.
0: So all the names of medicine.
1: A tak ty všechny lékařské termíny.
0: Also all the names of the vegetations.
1: A názvy rostlin.
0: Herbs, flowers, trees, etc.
1: Bylin, květin, stromů a tak dál.
0: And you have to study.
1: Jsou v latině a to je třeba studovat.
0: That you should know the name of the medicines, etc.
1: Měli byste vědět názvy těch léků a podobně.
0: Similarly, if you are practicing something, the Chinese system.
1: Podobné je to, když se věnujete praxi nějakého čínského systému.
0: Then they have name in their language and that you should know.
1: Tak ty mají za svoje čínské termíny, které byste měli znát.
0: You can use your language.
1: Můžete používat svůj jazyk.
0: But according to that medicine in Chinese, you have to know the Chinese words.
1: Ale i třeba k těm čínským lékům byly nám je třeba znát ty čínská slova.
0: Or the Japanese.
1: Nebo japonská.
0: Similarly, if you learn homeopathy.
1: Podobné je to, když se věnujete homeopatii.
0: Also have its language.
1: Tak má také svůj jazyk.
0: So the Ayurveda have its pure name.
1: Ayurveda má čisté jméno.
0: But unfortunately, that Indians are not using many words in Sanskrit, and they are using the Latin language.
1: A Indové ale bohužel přestávají používat ty termíny v sanskritu a místo toho používají latinské pojmy.
0: And they don't know this.
1: Ani to neví.
0: That's why the Ayurveda is getting mixed.
1: Proto se ta Ayurveda trošku plete.
0: They try to also give the allopathic some tablets.
1: Nebo je různě jakoby zmatená, je to kombinace alopatických léků a ayurvédských.
0: And also the this other western medical system, they are using sometimes the Ayurvedic names.
1: A i v rámci té západní medicíny občas někdo použije nějaký ayurvédský pojem.
0: Now, if you use proper Sanskrit words,
1: když používáte ta správná slova v sanskritu,
0: about Ayurveda,
1: která se týkají ayurvédy,
0: then is more knowledge inside.
1: Tak je v tom větší poznání, víc znalostí.
0: Similarly the yoga.
1: Podobné je to s jogou.
0: So yoga is very great big system.
1: Yoga je veliký systém.
0: It has more than allopathic medicine.
1: Je to víc než alopatická medicína.
0: Yoga is connected to Sanskrit language and is connected to the Vedas and before the Vedas.
1: A je spojená se sanskrtem jako jazykem a je spojená s Védami a ještě s předvédským obdobím.
0: Nowadays people give the names what they want.
1: Dneska si lidé dávají takové názvy, jaké chtějí.
0: So today I would like to give you some informations.
1: A tak dnes bych vám rád předal určité informace.
0: And that's name is called asan.
1: A bude se to týkat pojmu asan.
0: You have heard the name asana?
1: Slyšeli jste už slovo asana?
0: Yes.
1: Ano.
0: No.
1: Ne.
0: No and yes.
1: Ano a ne.
0: Now write down in your book if you have something to write.
1: Pokud máte poznámkové sešity, pište si poznámky.
0: Wherever you sit.
1: Kamkoliv se posadíte.
0: That's your asan.
1: Tak to je váš asan.
0: When you have what we call yoga mat.
1: Když máme naše podložky, karimatky.
0: So now yoga and mat.
1: Říká se tomu jogová podložka.
0: It is Sanskrit and English, or I don't know from where come the mat.
1: Tak je to taková kombinace češtiny a sanskrtu.
0: So your yoga mat, what we call, is my yoga asan.
1: Čili to, na čem cvičíte, je váš jogový asan.
0: So your yoga asan.
1: Čili to jogový asan.
0: This is my asan.
1: Toto je můj asan.
0: Now, when I'm sitting and people comes and they give me one cloth, this Swamiji's asan.
1: Když se chci někde posadit, tak tam lidé přinesou mi takovou podložku a to je můj asan.
0: It is a respect.
1: Je to otázka úcty.
0: Like if you come to someone's house.
1: Jako když třeba přijdete k někomu domů.
0: They offer you chair or a sofa.
1: Oni vám nabídnou, ať se posadíte na židli nebo na pohovku.
0: Or if you sit on the ground floor, then they give you little asan, with some cloth.
1: Když si chcete sednout na podlahu, tak vám nabídnou nějaký polštářek, podložku, prostě asan.
0: So that's called also asan.
1: Tomu všemu se říká asan.
0: Now, when you come somewhere as a guest,
1: když přijdete někam jako host,
0: and you stay there,
1: a zůstanete tam?
0: Then it is said, where is my asan, please?
1: Tak se můžete zeptat, kde je tady můj asan, prosím vás.
0: It means where is my room, where is my bed?
1: A to znamená, kde budu spát, kde mám postel nebo pokoj pro hosty.
0: So where is my bed?
1: Čili kde mám postel?
0: So that we call asan.
1: Tomu také říkáme asan.
0: So where is my asan?
1: Čili kde mám asan?
0: So your asan is in Ganga Hall.
1: Vy máte, někdo z vás má asan v hale Ganga.
0: Or your asan is in Sangam Hall.
1: Nebo někdo v hale Sangam.
0: Or your asan is in the Jadan Hall.
1: Někdo má asan v hale Jadan.
0: So that's called asan.
1: Čili tomu se říká asan.
0: Then they will also ask you, if some sadhu comes and you ask that sadhu,
1: a také se stává, že přijde sádhu a vy se ho zeptáte.
0: Where is your ashram?
1: Kde máte ashram?
0: Or where is your asan?
1: A nebo se můžete zeptat, kde máte asan?
0: So now only one is called asan.
1: Čili jenom to jedno je asan.
0: But in which subject you are there?
1: Jako slovo je jedno, ale význam je podle tématu.
0: In Sanskrit they said.
1: V sanskrtu se říká.
0: And you have also know.
1: A vy to taky víte.
0: That's called a salt. Sendha namak. Sendha namak.
1: Říká se sendha namak.
0: What you call Himalayan salt.
1: A to znamená to, čemu vy říkáte himalajská sůl.
0: Or you call the rock salt.
1: Nebo také se říká kamenná sůl.
0: Little black.
1: Je trošku černá.
0: It's very healthy,
1: je
0: very good.
1: Velmi zdravá, dobrá.
0: The best.
1: Je ta nejlepší sůl.
0: That's called sandha.
1: A té se říká sandha.
0: And sandha means the salt.
1: Sandha znamená prostě sůl.
0: So you call the sandha namak or sandha salt.
1: A tak proto říkáte sandha namak.
0: Now the horse is also known as a sandha.
1: Ale koni se také říká sandha.
0: Horse is a sandha?
1: Čili kůň je sandha?
0: Or the sandha salt?
1: A sůl je sandha.
0: Now we have to use here our logic.
1: Čili je potřeba zapojit logiku.
0: When you are eating,
1: když jíte,
0: dining,
1: večeříte,
0: and you ask, please, can you bring the sandha?
1: A požádáte o sandha.
0: Means the can you bring the salt?
1: Tak chcete sůl.
0: And person who is listening.
1: A ten, kdo to slyší.
0: He runs and bring the horse.
1: Když by přiběhl s koněm.
0: Or when you are going somewhere.
1: A nebo když někam jdete.
0: In forest or somewhere.
1: Někam do lesa.
0: And you ask, bring me sandha.
1: A požádáte o sandha.
0: And you bring the salt.
1: A dostali byste sůl.
0: There you should bring the horse.
1: V té situaci je třeba kůň.
0: Dining table you bring the salt.
1: A u jídelního stolu je na místě přinést sůl.
0: So similarly the asan, where is my asan?
1: A podobné je to s tím slovem asan.
0: Which is my asan?
1: Asan, který ten asan je můj.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: So this is and where you sleep, lie down.
1: A když
0: your
1: si,
0: mattress.
1: Když se někde položíte, uložíte ke spánku na matraci.
0: That's your asan.
1: Tak to je váš asan.
0: So use my yoga asan.
1: Čili můžete použít yoga.
0: Not yoga mat, yoga asan.
1: Místo karimatky nebo tak používejte yoga asan.
0: Then we have the name of the postures.
1: Pak máme názvy pozic.
0: What we call bhujanga asan, sarvanga asan, etc.
1: Bhujanga asana, sarvanga asana a tak dál.
0: So there we are indicating the name.
1: A to označujeme konkrétním jménem.
0: Now there is a paschim uttanasana.
1: A pak je třeba paschima uttana asana.
0: Who don't know hand up?
1: Kdo ji nezná, zvedněte ruku.
0: My God. Why I'm giving lecture, I we should just meditate. You know everything.
1: Proč tady přednáším? Mohli bychom rovnou jenom meditovat, protože všechno
0: so
1: víte.
0: So what is the definition of the paschim?
1: A jaká je definice paschim? Yes.
2: The back.
0: So purab east west.
1: Je to východ.
0: The west.
1: Západ.
0: Paschim.
1: Západ je paschim.
0: So, our backside.
1: Čili jsou
0: we are looking to the sun.
1: Záda, když se díváme ke slunci.
0: Now, paschim utan.
1: Paschim utan.
0: Stretching.
1: To znamená protažení.
0: Of the spine.
1: Protažení páteře.
0: So paschim utan asan.
1: Proto paschim utan asan.
0: Very good name, has a great meanings.
1: Je to významové jméno, má veliký význam.
0: Now in some German language in books.
1: A v některých německých knihách.
0: Simply Change.
1: Tomu říkají prostě kleště.
0: The Change. Now the Change is different than Paschim Uttana Asana.
1: Ovšem kleště je něco úplně jiného než Paschim Uttana Asana.
0: It has a great meaning.
1: Má to veliký význam.
0: Only you can write a book on the Paschim Uttana Asana.
1: O Paschim Uttana Asana byste mohli napsat celou knihu.
0: In Paschim Uttana Asana is many, many things coming.
1: Paschim Uttana Asana a hned se vynořuje spousta věcí.
0: Sunsetting.
1: Zapadající slunce.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: So, Bhujanga Asana.
1: Bhujanga asana.
0: Paschim Uttana asana, Bhujanga asana. So this is also we call asana.
1: A tomu všemu říkáme asány.
0: So then final. In which asana you are sitting?
1: Nakonec v jaké asáně sedíte?
0: So sukha asana.
1: Může to být sukha asana.
0: The what? So svast vajra asana.
1: Může to být vajra asana.
0: Bhujanga the padma asana.
1: Padma asana.
0: Sukha asana.
1: Sukha asana.
0: We are sitting.
1: V tom sedíme.
0: This is our posture.
1: To je ta naše pozice k sezení.
0: Now how are you lying down?
1: A jak se položíte?
0: So we are lying in sukhasana.
1: Ležíme v sukhasáně.
0: Just relax, lie down.
1: Jenom se pohodlně položíme.
0: Sukha means pleasure.
1: Sukha znamená pohodlný.
0: Easier.
1: Nebo příjemný.
0: Comfortable.
1: Snadný.
0: So there are so many names about for different things.
1: Čili,
0: one name is called asana.
1: Čili je jeden název může znamenat různé věci a je jedno slovo a to je asana.
0: So especially all who's now are yoga teacher here.
1: A zvlášť vy, kdo jste tady učitelé jogy.
0: They know maybe.
1: Možná to víte.
0: Maybe they've forgotten.
1: Možná jste zapomněli.
0: And those who are studying now. The yoga teacher training.
1: A vy, kdo se připravujete, jste v tom školení učitelů.
0: So they should know this word one asana.
1: Tak byste měli znát slovo asana.
0: Give the definition of the asana.
1: A umět dát definici slova asana.
0: And there you can mention this all and explain.
1: A tam můžete zmínit a vysvětlit všechny ty významy.
0: And this will come next time.
1: To bude příště.
0: In your examination.
1: Ve vašich zkouškách.
0: I don't. I can only tell you tomorrow or maybe.
1: Možná to bude i zítra.
0: So, like this, there is many name of the pranayam.
1: Podobně máme různé názvy pranayamy.
0: The pranayam is only three.
1: Ale pranayamy jsou jenom tři.
0: Purak, rečak, kumbak, that's all.
1: Purak, rečak a kumbak, a to je všechno.
0: Inhale, exhale and retention of the breath.
1: Nádech, výdech a zádrž dechu.
0: So pranayam.
1: Tak

0: then you have an asan in the air.
1: Tak pak ten váš asan bude ve vzduchu.
0: Levitation.
1: Budete levitovat.
0: So you are above the earth.
1: Jste nad zemí.
0: So even you don't touch the earth.
1: Ani se jí nedotýkáte.
0: So you have your own energy.
1: Máte svoji vlastní energii.
0: Levitation.
1: A levitujete.
0: And so it is said that then yogi have a dhuni, fireplace.
1: Říká se o jogínech, že mají dhuny, to znamená ohniště.
0: So such a yogi like you all now.
1: A takový jogíni, jako jste vy všichni.
0: You are levitating.
1: Vy už tady levitujete.
0: They take also that dhuni up.
1: Tak dokážou vyzvednout do vzduchu i to ohniště.
0: The vata yogi.
1: Jsou to vata yogi.
0: Who gave on the seventh level of the heaven. His fire is there, dhuni is there.
1: A jsou v sedmé úrovni nebe, tam mají ohniště dhuny.
0: So dhuni have more meanings.
1: Dhuny má víc významů.
0: Now dhuni means fire.
1: Dhuny znamená oheň.
0: And that dhuni means the holy fireplace.
1: A dhuny znamená také to ohniště, to posvátné místo.
0: But dhuni means that you are in yourself.
1: A dhuny znamená také, že jste jako sám v sobě.
0: No, you just don't care. You are in yourself.
1: Že se o
0: nic, you are walking.
1: O nic nestaráte a jen tak jste sami pro sebe.
0: And one day I was standing at the Singapore transit. Airport transit area.
1: Jednoho dne jsem stál v Singapuru na letišti při tranzitu.
0: I think it was about 10-15 years ago. Or 10 years or something.
1: To bylo zhruba před 10, možná 15 lety.
0: And one man was in the bookstore.
1: A jeden člověk tam byl v knihkupectví.
0: Looking the books.
1: A prohlížel si knihy.
0: And suddenly he said, "Yes, and I know that."
1: A najednou se zasmál a řekl: "Jo, jo, to vím."
0: And then again he was going and he said, "Yes, that's not like that."
1: A šel dál a pak řekl: "No, ale takhle to není."
0: I said, "He must be screw loose."
1: Tak jsem si říkal, že to musí být.
0: Or he's in his dhuni.
1: Nějaký blázen, anebo
0: in
1: že je
0: dhun,
1: prostě
0: that's called a dhun.
1: Jako ve svém vlastním světě, v tom dhuni.
0: Then I realized.
1: A pak jsem si uvědomil.
0: He had a mobile.
1: Že měl mobil.
0: And headset.
1: A headset.
0: Talking with someone.
1: A opravdu reálně s někým mluvil.
0: So nowadays when someone is walking in the forest here.
1: Dneska tady, když někdo prochází lesem.
0: And he's laughing. Hey, we don't care about that.
1: Když někoho vidíme, že se takhle jako mluví a
0: because
1: směje se, tak nám to nevadí, nebo nezajímáme se o to.
0: Because we know there is this telephone.
1: Protože
0: mobile.
1: Víme, jak fungují mobily a že pravděpodobně telefonu.
0: So technology is very far.
1: Technologie je velmi pokročilá.
0: But dhuni.
1: Ale dhuni.
0: Dhuni means dhun.
1: Dhuni znamená.
0: Dhun means you are. You are in yourself. You are happy in yourself.
1: Dhuna to znamená, že jste prostě šťastní ve svém vlastním světě, v takové bublině.
0: Dhuna lagi begam ki. There is one bhajan, yes?
1: Je jeden bhajan.
0: Dhuna lagi begam ki. Which bhajan is this?
1: Který je to?
0: Manare arati sanjog shambho deva puri sahar. देव पुरुष हर की विश्वे नाथ विशंभर की मन रे आरती सन सो इन दिस अ प्रेयर देयर इज धुनी लगी बेगम की
1: चले फते तो मॉडलेट भी है ये
0: धुनी लगी बेगम की
1: बेगम की
0: सो बेगम दैट वी डोंट वी कैन नॉट डिस्क्राइब
1: ये तो něco co nejde popsat
0: वेयर इज द awareness, the consciousness, and the vrittis of that yogi were somewhere.
1: Jaké je vědomí, jaké jsou vritty takového yogina?
0: And Mahaprabhuji said about this dhuni.
1: Mahaprabhuji o této dhuni řekl.
0: Kya tum? Nahi, nahi.

0: yogi. What are you burning fire with the dhuni?
1: Proč zapalujete ohně v dhuni?
0: Bin lakdi jage meri dhuniya. Without fire, my dhuni is burning.
1: Mé dhuni
0: without
1: hoří
0: the wood, sorry.
1: I bez dřeva.
0: So there's no any fuel to burn the dhuni.
1: Nic ho neživí, žádné dřevo.
0: But that dhuni is Manipura chakra.
1: A přesto hoří, a to je Manipura chakra.
0: That is a fire too.
1: Že v ní je taky oheň.
0: So yogic language.
1: Tak jogový jazyk.
0: So dhuni, dhun and dhyana.
1: Je dhuni, dhun a dhyana.
0: Dhyana means meditation.
1: Dhyana znamená meditaci.
0: Or dhyana means concentration.
1: A nebo taky koncentraci.
0: Dhyan se sunna. Listen carefully.
1: Dhyan se sunna znamená pozorně poslouchej.
0: Listen alert, awareness.
1: Poslouchej s bdělostí.
0: So dhyan se car chalana, drive car please carefully.
1: Řiď auto prosím bezpečně.
0: So dhyana.
1: A to je všechno.
0: Dhyana, dhuni.
1: Dhyana.
0: Dhun, etc. These are the words which is very useful for our yogic life, for yogic anatomy, etc., etc.
1: Čili dhyana a to dhuni jsou důležitá slova pro naši jogu a pro nás.
0: Now, in many bhajans,
1: v mnoha bhajanech,
0: there is written something.
1: Se píše.
0: And that's for example.
1: Například.
0: Kanta kamal me.
1: Například kanta kamal me.
0: There is one bhajan, yeah?
1: Takový je jeden bhajan.
0: Kanta kamal me. Ne. This is a bhajan, you know? No. Mera mola milan ke kaaj aaj main mast banunga re. So there is a dhuni as a kant kamal. Kant kamal.
1: Čili je tam kanta kamal.
0: Kant kamal. Kant means the throat.
1: Kanta znamená hrdlo.
0: Kamal means the lotus.
1: A kamal je lotos.
0: And this is a Vishuddhi chakra.
1: A to znamená také Vishuddhi chakra.
0: Hirdey kamal.
1: Hridaya kamal.
0: Hirdey kamal me to nahi. Hirdey kamal ki aankh khul jave jo dale nit neem ka anjan. Hirdey kamal ki aankh khul jaye. So this is Hirdaya is the heart.
1: Hirdaya znamená
0: anahat lotus.
1: Srdce, čili je to lotos v anahátě.
0: Similarly, nabhi kamala.
1: A podobné je také nabhi kamal.
0: Nabhi is the navel.
1: Nabhi je pupek.
0: This navel, nabhi kamal is that chakra, the lotus.
1: A je to tady lotosová čakra pupku.
0: Mool kamal. The Muladhara chakra.
1: A mool kamal je Muladhara chakra.
0: So for every chakra different names.
1: Každá chakra může mít různá jména.
0: It means same thing.
1: Ale znamená to totéž.
0: But this is how they are using as a poetry or a song, etc.
1: Ale v poezii nebo v písních se používají různá.
0: So kanta kamal me kudrat bole. So kanta kamal me kudrat bole in the bhajan said.
1: Toto se zpívá bhajan.
0: Kudrat. This is again also Urdu words.
1: Kudrat je také slovo z urdčiny.
0: Now kudrat means your destiny.
1: Kudrat znamená totéž co váš osud.
0: Kudrat means your thoughts.
1: Znamená to vaše myšlenky.
0: There are different meanings of the kudrat.
1: A zase kudrat má různé významy.
0: Je kudrat ka khel hai. This is the drama of the destiny.
1: Toto je drama osudu.
0: So kudrat. This all in our bhajans we shall very carefully read.
1: To všechno máme v našich bhajanech, které bychom měli číst velmi pozorně.
0: And so that in Sanskrit language you know all it has 52 alphabet.
1: A jak víte, tak v sanskrtu je 52 písmen.
0: And this 52 alphabet is exactly counted our chakras petals.
1: A podle toho to přesně odpovídá plátkům lotosu.
0: Including
1: těch v čakrách.
0: The bija mantra.
1: Včetně bija mantra.
0: So on every petal there is one mantra.
1: Na každém tom lotosovém plátku je jedna mantra.
0: And after these petals 4 6 10 8 12 whatever it is.
1: A každá ta čakra má různý počet těch plátků 4 10 a tak dále.
0: That is their resonance.
1: A jde o to, jak rezonují.
0: And that resonance is balancing entire nerve systems.
1: A ta rezonance potom vyvažuje celý nervový systém.
0: And so when we do our kriya sadhana, kriya yoga.
1: A když se věnujeme kriya yoga, děláme.
0: Which you are doing every day.
1: Kriya sadhanu, kterou děláte každý den.
0: You are awakening that resonance from the each and every petals of the chakra.
1: Tak probouzíte tu rezonanci ve všech těch okvětních plátcích všech čaker.
0: And that this 12 chakras petals of the anahat.
1: 12 těch plátků okvětních má anahata.
0: It's controlled by one bija mantra yam.
1: A ty všechny kontroluje jedna bija mantra a to je yam.
0: So lam, bam, ram, yam and hum, hum, hum.
1: Toto byly bija mantry jednotlivých čaker od spoda nahoru.
0: This you should know very clear.
1: To byste měli velmi jasně znát.
0: And this is a resonance on each alphabet.
1: A zároveň je to rezonance těch písmen sanskrtu.
0: The scientist said who knows about the language.
1: Jazykovědci říkají.
0: The perfect language is that which balances both hemispheres.
1: Že dokonalý jazyk je ten, který vyvažuje obě mozkové hemisféry.
0: While dreaming.
1: Ve snu.
0: While talking.
1: Při mluvení.
0: While singing.
1: Při zpěvu.
0: While thinking.
1: Při přemýšlení.
0: And while writing.
1: A při psaní.
0: All this in action, both hemisphere are equally balanced.
1: Tak aby při všech těchto činnostech byly zaměstnány obě hemisféry stejně, vyváženě.
0: I only heard from this expertise, the scientists.
1: Já jsem to tak slyšel od lingvistů.
0: So there are only few languages.
1: Že na světě je jenom pár jazyků.
0: So Sanskrit.
1: A Sanskrit.
0: Old Greek.
1: Stará řečtina.
0: Parsi.
1: Parsi.
0: And then comes the Latin.
1: A potom latina.
0: But in two actions, Latin fell.
1: Ale v těch jakoby při dvou činnostech latina selhává.
0: So it is. This is in our body.
1: A to máme v našem těle.
0: We are too hurry.
1: Příliš spěcháme.
0: So in our thinking, our words are doing anything. There are three things.
1: A ať už něco děláme, říkáme nebo uvažujeme, tak jsou tři věci.
0: That we should know that word.
1: Měli bychom vědět, že slovo.
0: Is called shabda.
1: Říká se mu šabda.
0: And the word, the akshar.
1: Pak je akshar.
0: The alphabet.
1: Abeceda.
0: So and the knowledge.
1: A poznání, vědomost.
0: So the knowledge.
1: Poznání.
0: The bhava.
1: Bhava.
0: And shabda.
1: A šabda.
0: Shabda, bhava and jnana.
1: Šabda, bhava, bhava a jnana.
0: Sanskrit learned person.
1: Člověk, který umí sanskrt.
0: Or who read that language.
1: Který je schopen v sanskrtu číst.
0: Then the speech is balanced on these three things.
1: Tak jeho řeč je založena na těch třech věcech.
0: Šabda.
1: Na šabdě.
0: Artha.
1: Artě.
0: And bhavartha. Šabdartha, arthartha, bhavartha.
1: Na tomto trojím je založena.
0: And this awakes in our chakra.
1: A to se probouzí v našich čakrách.
0: And that is Kriya Yoga use this very much.
1: A to velmi využívá Kriya Yoga.
0: So don't think that on chakra yoga I will go home or do something. Agni Sar or this Sar, every Sar, there are many Sar.
1: Neříkejte si, tak na všechno mi bude stačit Om a budu dělat Agni Sáru a je mnoho Sar.
0: Sare gama padani sa sa ni da pa ma da ga pa di sa. The harmonium blending, no?
1: Kdo se učí na harmonium, tak tohle to zná, ty stupnice.
0: So the key also perfect. So learn your language with only this, the notes, the keys what you are using.
1: A tak se můžete naučit ten jazyk jenom tak, že se budete učit stupnice.
0: And so when you touch one key, other keys should not be touched at all.
1: A když zmáčknete jednu klávesu, tak ty těch ostatních byste se neměli dotýkat.
0: But when you do in the piano, boom, boom, then it's not good.
1: Hrajete tak jako na klavír, na piano, tak to není dobré.
0: But then it goes so smooth.
1: Ale pak když se to naučíte, tak je to hladká hra.
0: When a good pianist comes.
1: Když přijde dobrý pianista.
0: And it's then it is said.
1: Tak pak se říká.
0: It's flowing.
1: Že to úplně plyne.
0: Like falling of the flowing of the oil.
1: Jako když teče olej.
0: Or ghee.
1: Nebo ghee.
0: Water falls not in balance.
1: Když teče voda.
0: But in ghee or the oil falls very nice.
1: To není moc vyvážené, ale když teče olej nebo ghee, tak teče krásně.
0: And this are harmony. That's my harmonium.
1: Pak je to v harmonii a od toho
0: harmonium
1: máme.
0: Is harmony.
1: Harmonium, yeah. Že harmonie.
0: So these are last few instructions or the words for you to know.
1: Tak to je pár takových slov, které jsem chtěla, abyste věděli.
0: So use all the name of our yoga postures.
1: Používejte všechny ty názvy našich jogových pozic.
0: There are some movements which we don't know the name.
1: Jsou některé pohyby, ke kterým ani neznáme žádný název.
0: We can any name give it.
1: Můžeme je nazvat jakkoliv.
0: These are some little movements.
1: To jsou takové ty drobné pohyby.
0: Or maybe they are in Sanskrit, I don't know.
1: A možná jsou v sanskritu nějak pojmenované, ale nevím.
0: Of course, the wrist, we have the name also.
1: Samozřejmě, že máme i název pro
0: zápěstí. Elbow, we have also name.
1: Máme i pro loket.
0: Everything is named there.
1: Všechno tam má nějaký název.
0: You know? In English you don't have that much names.
1: V angličtině ani není tolik názvů.
0: Yeah. But in German there are more.
1: V němčině je jich víc.
0: German is more perfect.
1: Němčina je dokonalejší.
0: Than English language.
1: Než angličtina.
0: Some said that in Sanskrit the expert of the languages in Salzburg.
1: Linguist.
0: Maybe he's living or he's no.
1: Je nějaký lingvista v Salzburku, nevím, jestli ještě žije.
0: English is a language coming from German.
1: A ten říká, že angličtina vlastně vychází z němčiny.
0: And from the French horse boys.
1: A že to je vlastně taková směsice němčiny a
0: I don't want to discriminate any
1: francouzštiny.
0: But ale this is who told me this.
1: Nechci diskriminovat žádný jazyk, ale takto jsem to slyšel.
0: Few people.
1: Od několika lidí.
0: So the English is very quick and like this, but it doesn't go through and through.
1: Čili angličtina je taková jako rychlá, ale vlastně nejde k podstatě věci úplně.
0: If you speak very good German.
1: Ale když umíte hodně dobře německy.
0: It's like a flow of the oil.
1: Tak je to jako když teče ten olej.
0: But who can speak now good German?
1: Všem, kdo dnes umí opravdu dobře německy?
0: Many of you. Okay, lisi pisi. But there are many who learned good Germans and then they will speak is great.
1: Když se někdo naučí ten jazyk opravdu dobře, tak pak je to skvělé.
0: Sometimes when I hear one is speaking good German, then really I think I don't know anything.
1: Když někdo mluví opravdu krásně německy, tak si říkám, že sám ani nic neví.
0: I understand what he or she is speaking.
1: Rozumím tomu, co říká.
0: But it is so relaxing language.
1: Ale je to takový uvolněný jazyk.
0: Everything is relaxing.
1: Všechno je uvolněné.
0: Which is the best language for relaxing? Tell me now.
1: A řekněte mi, jaký jazyk je nejlepší pro uvolnění.
0: Please.
1: Prosím. Mother language, they say.
2: No, when Swamiji speaks, then automatically you are relaxed.
1: Umapure říká, že když mluví Swamiji, tak jsme automaticky uvolnění.
0: The best relaxing is when mother takes baby in the lap and then says, touch and say, yeah. That is the best language, no?
1: Nejlepší jazyk je pro uvolnění, když maminka vezme děťátko do náručí
0: and
1: a
0: that
1: něco mu řekne.
0: Of the mother.
1: A ten mateřský dotek
0: even animal feels.
1: Vnímají i zvířata.
0: When we go and touch the animal,
1: když jdeme a pohladíme
0: home
1: zvíře,
0: animals, don't go and touch the cobra.
1: A musí to být domácí zvířata, s kobrou to nedělejte.
0: But it comes from the heart.
1: A když to vychází ze srdce,
0: even any kind of animals babies.
1: A je to jakékoliv zvířecí mládě.
0: Our heart melts.
1: Tak naše srdce jihnou.
0: And how cruel it is.
1: A jak je tvrdé.
0: The little chicken babies.
1: Když jsou třeba.
0: They are little and they throw them in hot water.
1: Malá kuřata a hází je do vroucí vody.
0: That is sin.
1: To je hřích.
0: A very big sin.
1: Je to veliký hřích.
0: There is no mercy.
1: A ti lidé nemají žádnou milost.
0: Anyhow, wish you all the best.
1: Tak vám přeju všechno nejlepší.
0: Come good home.
1: Dojeďte dobře domů.
0: Many greetings and blessings to your families, friends, colleagues,
1: mnoho
0: all.
1: Pozdravu a požehnání vašim rodinám, přátelům, kolegům a všem.
0: Drive carefully.
1: Řiďte bezpečně, opatrně.
0: And make nice interval somewhere standing, resting.
1: Udělejte si při jízdě někde přestávku, odpočiňte si.
0: And bless you.
1: A žehnám vám.
0: In the name of Alak Puriji Siddhipitha.
1: Jménem Alak Purijiho Siddhipitha.
0: Siddhipnán Bhagwan. Dev Purisha Mahadev. Sadguru Swami Madhvananji Bhagwan. Satya Sanatan Dharma. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om.

0: My doctor said in Jodhpur.
1: A proto ten můj lékař v Jodhpuru mi řekl.
0: Is a disciple.
1: Je mým žákem.
0: His father was a disciple of Mahaprabhuji.
1: A jeho tatínek byl žákem Mahaprabhujiho.
0: And they all very good to me also.
1: A všichni se ke mně chovají hezky.
0: And that my doctor said.
1: A ten můj lékař řekl.
0: Swamiji, I will not take money from you. I will give you everything. Sarismant is okay.
1: A Swamiji, já si o tebe žádné peníze nevezmu, všechno ti to poskytnu bez placení.
0: Then I say to doctor.
1: A já jsem mu řekl.
0: Doctor, I am in Austria and in Austria I work very years and now government gives me insurance.
1: A já jsem mu říkal, že já jsem teď v Rakousku a roky tam pracuju a teď mě vláda vlastně poskytuje zdravotní pojištění.
0: So doctor, please can you, I will give you money, but this money you should give for people who have no money.
1: A
0: for accident, working for their heart or anything.
1: A já jsem mu říkal, že mu dám peníze a že by je měl dát těm lidem, kteří na tom pracují.
0: And he said, what is this house, Swamiji, I don't know.
1: A on říkal, já to nevím, jak tohle funguje.
0: I am living in Austria so many years.
1: Já žiju v Rakousku tak dlouho.
0: And they took me as a yoga teacher.
1: A oni mě považují za učitele jógy.
0: And wherever I went in other countries.
1: A kdykoliv jsem jel do nějaké jiné země.
0: And whatever some people gave me some donation or something.
1: A kdykoliv mě tam lidé dali nějaký dar.
0: I sent to Austria.
1: Tak jsem to posílal do Rakouska.
0: And gave the tax.
1: A platil z toho daně.
0: And so it is, you know, it is everything.
1: Tak víte, že takhle to funguje.
0: So he said, oh, it is like this. I said, yes.
1: A on říká, aha, takže takhle to funguje. Já jsem říkal, ano.
0: And there was about midnight there in Austria.
1: A bylo to asi kolem půlnoci v Rakousku.
0: And I was very early morning in India.
1: A v Indii bylo brzo ráno.
0: So I said, okay, I will tell my doctor, my Austria.
1: A já jsem řekl, dobře, tak já řeknu jim v Rakousku.
0: And you cannot believe.
1: A nevěřili byste?
0: Immediately after we telephoned, Mansa Devi, she telephoned.
1: Okamžitě poté, co Mansa Devi zatelefonovala.
0: And in half one hour.
1: A během jedné hodiny.
0: In 1 hour came the telephone to this doctor.
1: Zavolali
0: from Austria to India.
1: Z Rakousku do Indie tomu lékaři.
0: Who is that? Who is my person?
1: A kdo je to ten
0: my client?
1: Šlo ten můj vlastně o svém pacientu volali.
0: And said yes, here is this Swami Maheshwaranand and that and that.
1: A on řekl ano, máme ho tady toho vašeho pacienta Swamiho Maheshwaranandu.
0: And then again after 15 minutes, only 15 minutes.
1: A potom během čtvrt hodiny.
0: Who is doctor name your? What is your hospital?
1: Tak už se ptali, jaké jméno toho lékaře, v jaké je nemocnici.
0: What happened? How it is?
1: Co se stalo?
0: And he told everything.
1: A on jim vlastně všechno řekl.
0: After 5 hours.
1: A po 5 hodinách.
0: Again from Vienna.
1: Zase volali z Vídně.
0: They came, yes, please. What I got, you did, what operations or this?
1: Tak se ptali vlastně, co se mnou dělali.
0: And how is your hospital?
1: A jak je na tom ta nemocnice v Indii?
0: Otherwise, please take a aeroplane.
1: A jinak prosím,
0: private little aeroplane.
1: Ho vemte do soukromého letadla.
0: To Delhi.
1: A doveste do Delhi.
0: And in Delhi particular hospital.
1: A do konkrétní nemocnice v Delhi.
0: So he said our Austrian, our Vienna, he told everything. He said, so are your papers and this and our hospital is very good in Jodhpur, very, very good.
1: A ta nemocnice v Jodhpuru je velice dobrá, takže on jim poskytl veškeré informace, poslal tu dokumentaci.
0: Next day again they asked.
1: A další den se opět ptali, jak jsem na tom.
0: And then I said, is it okay? Doctor said, is it good? And I said, okay. Everything was good.
1: A já jsem říkal, všechno je v pořádku. Lékař říkal, že je to v pořádku.
0: And who is he?
1: A kdo je to?
0: Why he came to India?
1: A proč jel do Indie?
0: And I said, I'm a tourist.
1: A já jsem říkal, že jsem tam jel jako turista.
0: Yeah. And so how long you will be here?
1: A jak dlouho tady budete?
0: And so I said about 1 month.
1: A já jsem říkal si měsíc nebo měsíc a půl.
0: No, and fortnight.
1: Nebo 14 dní.
0: You have to come to Austria.
1: Během 14 dnů se musíte vrátit do Rakouska.
0: Okay.
1: Dobře.
0: My ticket was anyhow.
1: Letenku už jsem stejně měl na ten termín.
0: So me and Mansa Devi, we had a ticket already.
1: My s Mansa Devi už jsme měli letenku.
0: And Austrian said, you have to wait 10 days more.
1: A Rakušané říkali, že ještě musíte 10 dalších dní počkat.
0: Because we have to make the seat.
1: Protože pro vás musíme připravit sedadlo.
0: For our client and this.
1: Pro našeho

0: klienta a jeho.
1: So they came doctor and nurse.
0: A poslali teda lékaře se sestrou.
1: And they didn't have the chair.
0: A pro ně neměli.
1: So they said they will wait.
0: Sedadlo, takže bylo potřeba počkat.
1: I thought, my God, what will happen now with me?
0: A já jsem si říkal, Pane Bože, co teď se mnou bude?
1: Anyhow, they telephoned that on this and that day Austrian
0: Airlines.
1: Airlines.
0: A oni pak teda zavolali, že v ten konkrétní den nějaký, že ty rakouská aerolinky.
1: And I came from Jodhpur to Delhi.
0: Přijeli, já jsem přijel z Jodhpuru do Delhi.
1: I was in our ashram.
0: Byl jsem tam v našem ashramu.
1: And next day, me and Mansa Devi, time of that, we came to the airport.
0: A ten další den jsem já s Mansa Devi jsme přijeli.
1: And Austrian doctors was.
0: Na letiště byl tam ten rakouský lékař.
1: Where is our airplane?
0: A
1: Austrian Airlines.
0: Kde skánili jsme se potom letadle.
1: And they had in their hand wheelchair.
0: A oni měli kočkové křeslo pro mě.
1: And the patient is coming.
0: A oni říkají, tak ten člověk
1: and
0: přichází.
1: And immediately doctors came to the UR, sir. I said yes.
0: A oni ke mně přišli, tak to jste vy, pane.
1: So please sit in.
0: Tak prosím, posaďte
1: I
0: se
1: said,
0: tady.
1: I can walk.
0: A já jsem říkal, já ale můžu chodit.
1: Yes, still here you walked.
0: Ano, doteď jste
1: now
0: mohl chodit. Ale teď si musíte
1: my
0: sednout.
1: Seat, my promise, no, my pressure. So my personality, my personality. So anyhow, we went in the aeroplane.
0: Tak každopádně nalodili, nastoupili jsme do letadla.
1: Doctor and nurse, they were turned this side the seat, yeah?
0: Lékař a sestřička byli v tom letadle natočeni směrem ke mně.
1: And always I sit on the window side of the aeroplane.
0: A já vždycky si sedávám u okénka.
1: They said, no, please sit this side.
0: A oni říkají, ne, prosím, sedněte si tady, uprostřed.
1: I said, why?
0: A já jsem říkal, proč?
1: You don't know, boy.
0: Vy, chlapče, nevíte.
1: If something happened, somebody sitting there, how will you come, we'll bring you out quickly.
0: Ale kdyby se něco stalo a někdo seděl mezi náma a vámi, tak bychom, jak bychom se k vám dostali?
1: And really, it was a night.
0: A bylo to, byl to noční let.
1: One of them was awakened, looking to me, what I'm eating, or what I'm some chocolate. Or
0: a jeden z nich byl vždycky vzhůru a sledovali, co jím, jestli se dám třeba nějakou čokoládu.
1: We landed in Vienna.
0: A když jsme přistáli ve Vídni,
1: they took my passport and everything, they took it.
0: Tak vzali můj pas a všechno ostatní.
1: And they brought me out.
0: A vyvezli mě ven.
1: And they said, ambulance for your house.
0: A říkal, že máme pro vás připravenou sanitku, která vás odveze domů.
1: I said, no, look, it was about 50-60 people.
0: A já jsem říkal, no ale podívejte, tam bylo 50-60 lidí.
1: All my bhaktas.
0: A jsou to všichni moji baktové, moje rodina.
1: He was speaking his language. They are yogi.
0: A on si říkal, on říkal německy, to
1: they
0: jsou
1: so Philip.
0: Jogíni. Je tady tolik lidí.
1: Anyhow, so they came. I said I have car and my people take me. Thank you very much.
0: A já jsem říkal, já mám tady auto, moji lidé mě odvezou. Děkuji vám.
1: So he had to give signature everything.
0: Tak všechno jsme museli podepsat.
1: And they said goodbye.
0: A oni řekli tak.
1: And please.
0: Naschledanou.
1: All letters goes to the doctors.
0: A všechny dopisy musel jít.
1: People was happy. They said, oh my God, Swamiji, you have pulled a doctor and nurse and this and that. I said, yes.
0: Takže všechno bylo v pořádku a když jsem přijel a lidé viděli, že mám, že se mnou je lékař a sestřička, tak se divili. Já jsem říkal, ano, je to tak.
1: After 3 weeks.
0: A po třech týdnech.
1: I have to go to, I think, Germany or London.
0: Jsem
1: in London. Jsem musel jet z
0: Vídně do Londýna letadlem letět.
1: Airline said no. No sir. You cannot take my flight.
0: A ty aerolinky řekly ne, pane, bohužel s námi nemůžete letět.
1: Other friend air they said no. You are ill and we cannot take.
0: A jiné aerolinky také říkali, ne pane, bohužel jste nemocný.
1: I can't go anywhere.
0: A já jsem takhle nikam vlastně nemohl jet.
1: Flying, I mean.
0: Letadlem.
1: So I went to our Vienna doctor.
0: A tak jsem šel k tomu svému vídeňskému lékaři.
1: And doctor was saying, yes, you are okay, Swamiji, very good, no problems, everything.
0: A ten říkal, Swamiji, jste v pořádku, všechno je v pořádku.
1: Then what happens?
0: A co se pak stalo?
1: Then Devapuriji is here. So that's okay, and he write it and go.
0: A on tedy něco říkal, že je to v pořádku a že něco napsal.
1: Again I went to the aeroplanes.
0: A zase jsem šel na aerolinky.
1: To get the visa from there or not visa from ticket.
0: Abych dostal letenku.
1: They said, sorry, we cannot give you till your doctor cannot give.
0: A oni řekli, že bohužel vám ji nemůžeme prodat, dokud to váš lékař neschválí.
1: Because we have this letter.
0: Protože máme tady takové, tady
1: again
0: ten dokument.
1: Again to Vienna, my doctor.
0: Takže
1: doctor,
0: jsem...
1: Our doctor Santi is also friend.
0: Takže jsem musel
1: because
0: zase...
1: Because he's a doctor, she's doctor in the school.
0: Takže jsem musel zase za tím lékařem ve Vídni, který je vlastně bývalý spolužák Sádví Šanty.
1: So I said, please can you write down, I'm not, I can go.
0: A prosím, a požádal jsem ho, aby mi napsal potvrzení, že mohu letět.
1: Then Austrian doctor said.
0: A ten rakouský lékař řekl.
1: Tomorrow come to me.
0: Tak přijďte prosím za mnou zítra.
1: And I will check you complete.
0: A já vás kompletně zkontroluji. A pojedete na rotopedu a podobně.
1: Everything tip and top.
0: Všude mě,
1: the heart, this
0: mě měřili srdce. A,
1: yes, it took 5 days.
0: A trvalo to 5 dní.
1: Austrian hospitals doctor 5 days.
0: Takže v té rakouské nemocnici mě lékaři takhle zkoumali 5 dní.
1: Also to India.
0: A také do Indie komunikovali.
1: From there, et cetera, where happened, why happened.
0: Co se tam stalo, jak se to stalo, kdy to bylo.
1: Then was okay, so that he can go to any aeroplanes, no problem.
0: A pak nakonec výsledkem bylo, že mě napsali potvrzení, že můžu kamkoliv bez problému letět.
1: And then it came to there, to the
0: Airlines.
1: Aeroplanes. Company.
0: A až tehdy, když jsem s tímhle dopisem šel na aerolinky,
1: they said, okay, you can go.
0: Tak říkali, dobře, tak můžete letět.
1: Then I wrote this in India in the newspaper.
0: Já jsem to popsal do indických novin, celý ten příběh.
1: Then big hospital of India.
0: Do velké indické nemocnice.
1: They said this is the country.
0: A oni, když jsem jim to řekl ve velké indické nemocnici, tak říkali, tak to je země.
1: They don't want to think like if it's an officer or ministers or anybody or little worker. My first thing is that these are the humans and we have to take care of these humans. Vienna, Austria.
0: Že v té Vídni jim nejde o to, jestli jste ministr nebo malé dítě, ale o všechny se chtějí postarat tak, aby byli v pořádku.
1: So you see how it was that?
0: Takže vidíte, jak to bylo?
1: That is, there is a doctor and nurse.
0: Takže lékař a sestřička.
1: Doctor is dog. Dog.
0: Doktor, yeah. Dog, pes.
1: Yes, and nurse it get the whole need nerves outside.
0: A sestřička zase je to ta slovní říčka s angličtinou, ta vám vyndá všechny nervy.
1: So many are in many countries there in many countries too many people there, so it is a problem.
0: Takže v mnoha zemích je problém s tím, že je tam příliš mnoho lidí na ten personál.
1: Only in India, Rajasthan. Pali and this the whole Rajasthan is 3 or 4 part of the country.
0: Jenom vlastně v Indii, jenom ten Rajasthan je rozdělený na několik dalších částí.
1: Pali district is a district only, is more than Australia.
0: Například ten okres Pali v Rajasthanu má víc obyvatel než celé Rakousko.
1: Austria, yeah. Yeah. So the from the Pali district, how many people is more than Austria?
0: No, takže jenom ten okres Pali v Rajasthanu má víc obyvatel než celé Rakousko.
1: So my doctor said.
0: A můj lékař tedy, můj indický lékař.
1: That's why we have worked very much.
0: Říkal, že proto máme tolik práce.
1: So this is the things how human to human. And if everybody will like this human to human, the whole world will be good.
0: Takže takhle se chovají lidé k lidem a když se budou všichni lidé takhle chovat, tak potom bude svět dobrý.
1: I am not talking about the wars.
0: Já nemluvím o válkách.
1: But my time when I came here or India, all was very humble, kind and every was very good.
0: Ale já ať přijdu kamkoliv v Indii nebo tady, tak vždycky jsou tam hodní a pokorní lidé.
1: But now became the Kali Yuga.
0: Ale teď už přišla Kali Yuga.
1: And so in Kali Yuga is we have to clean all out that from the mind outside.
0: Ale v Kali Yuze musíme vyčistit všechno i z naší mysli.
1: And so for that we have a yoga.
0: A na to máme právě jogu.
1: And yoga is not only my country or your countries or my countries, my religions or your religions. No.
0: A yoga není moje země, tvoje země, moje náboženství, tvoje náboženství.
1: Yoga is the life.
0: Yoga je život.
1: The whole earth.
0: Celá země.
1: And that's why we have yoga lectures or yoga exercises.
0: A proto máme přednášky o józe, jogová cvičení.
1: Or what kind of number or name is the yoga?
0: A různá jména pro ty cviky.
1: We will see that if you want to understand what yoga is.
0: A uvidíte, že když budete se snažit pochopit, co je to yoga,
1: then yoga is not only human.
0: Tak yoga není jenom o lidech.
1: But there is like we have a tree, one tree.
0: Ale máme třeba strom.
1: Sarvahitasana. Or what is called the on the tree and on the hari. What is that? Sarvangasana. Shirshasana.
0: Shirshasana. Nebo pozici stromu.
1: And you know we have Tadasana. Saksham, Shirshasana.
0: Shirshasana.
1: So Shirshasana is like this river and this country.
0: Shirshasana.
1: And this tree.
0: Shirshasana jako tenhle strom, tahle řeka, tahle země.
1: So roots is down.
0: Kořeny má dole.
1: And head is up.
0: Hlava je nahoře.
1: And many hair.
0: A s mnoha vlasy.
1: And between is our heart and this all.
0: A mezi tím je naše srdce a všechno ostatní.
1: So we have yogis have given that time.
0: Takže jogíni dali v té době.
1: For example, cobra.
0: Třeba cvičení kobry.
1: It means all snakes.
0: Tak to zahrnuje všechny hady.
1: And these are our we have our bhujangasana.
0: My máme třeba bhujangasanu.
1: This is a snake.
0: Tak to je had.
1: That snakes gets up like this.
0: Který se takhle vztyčí.
1: That even nobody is there.
0: A i když tam nikdo není.
1: The snakes will get up like this.
0: Tak to hadi takhle dělají.
1: stretching very nicely.
0: Že se krásně protáhnou tím, jak se vztyčí.
1: So we have many animals postures.
0: Takže máme mnoho pozic podle zvířat.
1: Count today in your yoga and daily life book.
0: Spočítejte si to dneska ve své knize Yoga v denním životě.
1: See that how many postures is the name of the animals and the trees and the forest, then water, many many things.
0: Kolik pozic má název a které souvisí se zvířaty, rostlinami, stromy, lesem a podobně.
1: So there is nothing that only a religion.
0: Takže není to nic s náboženstvím.
1: There was no one word religion.
0: Neexistovalo, původně ani neexistovalo slovo náboženství.
1: Satyuga, Dvapar Yuga, Treta Yuga.
0: Až do Treta Yugi.
1: In beginning of that, then the three. That time begin make difference.
0: Až na začátku Treta Yugi se začaly takhle dělat rozdíly.
1: And the Kali Yugas.
0: A potom Kali Yuga.
1: And now it is a Kali Yuga.
0: A teď je Kali Yuga.
1: Whom are talking about Kali Yuga?
0: A kdo mluví o Kali Yuze?
1: Not these trees.
0: Ty, ne tyhle stromy.
1: Not these animals.
0: A ani ta zvířata.
1: Not the ocean.
0: Ani oceán.
1: Not the water.
0: Ani voda.
1: But humans are doing.
0: Ale lidé jí dělají tu Kali
1: Yugu. Because again slowly in the mental of the humans.
0: Protože vlastně to souvisí s tím, jak se vyvíjí mentální stránka člověka.
1: They said, I am the best.
0: Říkají, jsem nejlepší.
1: I am the first.
0: Jsem první.
1: I am a great.
0: Jsem skvělý.
1: I am a boss.
0: Jsem šéf.
1: I am very much of money, what you call.
0: I am rich.
1: Very rich.
0: Jsem hodně bohatý.
1: And etc.
0: A tak dále.
1: And before that, it was not like that.
0: A předtím to takhle nebylo.
1: And that time they created my thing, my religion, my this and that.
0: A pak lidé vytvořili to moje náboženství a tak dále.
1: We are human.
0: My jsme lidé.
1: And that's why always I used to say, morning when we wake up, say I am human.
0: A proto říkávám, abychom ráno, když vstaneme, si vždycky řekli, jsem člověk.
1: Then I see the first face and this my parents, my humans.
0: A potom vlastně vidím jako první tvář, vidím lidskou tvář své rodiče.
1: Father or mother.
0: Otce a matku.
1: Grand, other grand.
0: Prarodiče.
1: That I want to see there.
0: To chci vidět jako první.
1: And then I want to touch the earth.
0: A pak se chci dotknout země.
1: And the water.
0: A vody.
1: All five element.
0: Všech pět prvků.
1: And then because we understand.
0: Protože my tomu rozumíme.
1: But I think this trees more thinking and more knows good.
0: Ale já si myslím, že tyhle stromy ty o tom ví ještě víc a jsou moudřejší.
1: So our life was a life. Good life, we are all in good life.
0: Čili ten náš život je dobrý, všichni máme dobrý život.
1: But certain people they are in the countries and they becomes like my government and this and that. So this is dividing.
0: Ale někteří lidé si zakládají na mojí vládě, mojí zemi a tak dále a to pak rozděluje lidi.
1: Therefore Holy Guruji did not speak with the all politics.
0: A proto Holy Guruji nemluvil s politiky.
1: So if he is a prime minister or worker.
0: Jestli je to premiér nebo dělník, to je jedno.
1: They are all my children.
0: Všichni jsou mí děti.
1: So you have realized your tech country not separate it. Don't separate your country.
0: Takže nerozdělujte své země.
1: You can work, you become a minister, okay, no problem.
0: Můžete pracovat, můžete se stát ministrem samozřejmě bez problémů.
1: But we should not spread.
0: ale neměli bychom to takhle šířit.
1: And now is what is happening.
0: A co se teď děje?
1: And when in many many countries sometimes they only want to have money.
0: V mnoha zemích lidé chtějí mít jenom peníze.
1: And they put money put somewhere.
0: A ty peníze si někam dají.
1: They think they will again use my money.
0: A myslí si, že je pak znovu použijí.
1: Someone dies.
0: A někdo ale zemře.
1: Now lot of money somewhere in his farm.
0: A spousta peněz je někde skovaná třeba na statku.
1: 3 meters deep.
0: 3 metry hluboko.
1: So I said we shall dig 2 meters him down.
0: Tak jsem říkal, že bychom to měli vykopat 2 metry hluboko.
1: So we try all very much everybody in every countries all presidents and this they are good they are doing.
0: My všichni se snažíme, v každé zemi se snaží i prezidenti a ministři se snaží dobře.
1: Your country is very good, your president is very good because I am not from your country.
0: Váš prezident, vaše země je výborná, protože já nejsem z vaší země.
1: And therefore I can't tell anything about your government.
0: A proto nemůžu nic říkat o vaší vládě.
1: I said good sir, respectfully.
0: Já vždycky řeknu ano,
1: yes,
0: pane.
1: Sir, thank you very much.
0: Dobře,
1: oh,
0: pane.
1: Beauty name. Very
0: děkuji.
1: Good. Yes. So it is like these people are doing but many things we cannot is Kali Yuga.
0: Takže mnoho věcí se děje a je to prostě Kali Yugou.
1: It is unbelievable.
0: Je to neuvěřitelné.
1: They don't people now human is not a human for them.
0: Někteří lidé už se vlastně nechovají jako lidé.
1: Sometimes they take away from everything. They have no money, they don't have food. Everything because they did not became my president, they did not give me the...
0: Někteří lidé třeba přijdou o všechno, protože někoho nepodpořili třeba na prezidenta.
1: Yes. So, it's like Umapuri, so somebody come, not come to Umapuri, but it went to the... what is that one? Can you tell me who is behind? No. No, that. Dayalpuri. Daya. Yes.
0: Jako kdyby někdo nepřišel k Umapuri, ale šel k Dayalpurimu.
1: She's very good, but you don't know.
0: Ona je výborná, ale nevíte.
1: Yes. Parvati also.
0: I Parvati.
1: And I am the worst of worst.
0: A já jsem nejhorší z nejhorších.
1: So, it is like this, we have to learn, we have to come, we have to come.
0: Čili musíme se to naučit a musíme k tomu přijít.
1: That's why it is said, Jesus said, if someone takes here, then do it here.
0: A proto Ježíš řekl, když vás uhodí na jednu tvář, tak mu nastavte druhou.
1: But we only, not with the hand, but if we talk with the word,
0: a my to třeba
1: my God.
0: Neděláme rukou, ale slovem ubližujeme.
1: Up to down. Everything. This is Kali Yuga.
0: Tak to je přesně Kali Yuga.
1: We have to make correction to someone.
0: A my musíme někoho jako něco opravovat.
1: We cannot make correction to others.
0: Ale nemůžeme opravovat ostatní.
1: Only to me.
0: Jenom sami sebe.
1: We should say yes sir.
0: Měli bychom říct ano, pane.
1: Please take seat first.
0: Prosím, posaďte se.
1: You are great one.
0: Jste skvělý.
1: Then person will come like this.
0: A ten člověk pak bude takhle.
1: That is a Kali Yuga.
0: A to je Kali Yuga.
1: Gurudev takes in hand now. So many people in many religious they are like spirituals and very they are working now very much.
0: Mnoho lidí v různých náboženstvích pracuje na tom, aby se ta situace zlepšila.
1: Therefore we are on very close to our that guru Diwali, Guru Purnima.
0: Takže brzo bude Guru Purnima.
1: And we will see how becomes the Guru Purnima.
0: A uvidíme, jak to bude vypadat.
1: So we will make it here.
0: Bude tady ten program.
1: We will make very nice, beautiful. And we will be very happy and many of our brothers and sisters coming.
0: A budeme šťastní, přijede mnoho bratrů a sester.
1: Wish you all the best.
0: Přeju vám všechno nejlepší.
1: And be happy.
0: A buďte šťastní.
1: Deep Narayan Bhagwan ki. Dev Purisha Mahadeva. Sadguru Swami Madhvananji Bhagwan. Satya Sanatan Dharma. मात पिता गुरुदेव सत्य सनातन धर्म की जय ओम शांति शांति शांति
0: विश्वगुरु परम
1: नाहं करता